Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

prophets I've been reading, stories I've been told.

0: Podcastem.
1: 90. Nonstop. Hit Radio 90.

Rádio 90. 90. Hit Rádio 90. Hit Rádio 90. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Rádio 90. 90. Nejlepší

0: Rádio 90.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90. Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
1: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
5: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky.cz.

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Aquapala z Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Aquapalas.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Krby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
1: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
3: Připravte na to svou mysl.
4: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
5: Ale proč se držet při zemi?
4: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Hit Radio 90.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: Atava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátka.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Aqua Palace Praha hlásí, naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aqua Palace Praha, zábava na celý den. Aquapalace.cz.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. Comfort-group.cz.

0: už zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
6: Potřebujeme obří mravence.
5: Svezeme ji na Jelenovi.
6: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
7: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz

0: Hitrádio 90. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
1: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
2: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

doubt that I am a

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Devadesátky. Nejlepší.

Hit Radio 90. 90. 90 non-stop.

0: Rádio 90. 90.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: hit rádio 90. 90.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

90. Why it's a greased lightning?

0: imunitových doplňků. XXX Lutz.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: Hit Radio 90.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favor it, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Rádio 90. 90.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Aquapalace Praha hlásí. Naše divoká řeka už zase nabrala sílu a teče plným proudem. Užijte si 250 metrů adrenalinu a k tomu 21 tobogánů, včetně toho nejdelšího v Česku. Otestujte skluzavky, užijte si mořské vlnobytí a pochopíte, proč se vám nebude chtít domů. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Aquapalace.cz.

0: Další hodina toho nejlepšího z evropské singlové hitparády Eurochart Hot 100. Tentokrát ze 27. dubna roku 1991. Tak jaké singly a alba se tenkrát prodávaly jak banány za Komančů? Povíme si a pochopitelně i zahrajeme tady na Hit Radio 90. Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A odpočítávat začínáme na 10., 9. a taky 8. místě. Tam za chvilku čekejte Madonu s hitem Rescue Me, což byla novinka na jejím výběru největších hitů Immaculate Collection. A ani tady k tomu songu tenkrát neráčila natočit videoklip, páč byla velmi zaneprázdněná svým skandálním filmem s Madonou v posteli. Na 9. budou Simple Minds s hodně oblíbenou skladbou Let There Be Love. Taková vlastně, taková hymna lásky a hymna naděje, která přišla po změnách v Evropě na začátku 90. a byla tím tedy silně ovlivněná. Pád berlínské zdi, konec komunismu ve východním bloku, konec studené války. Ostatně tady k tomu tématu se dneska ještě jednou vrátíme. No a na 10. hned teď začínáme s kapelou James a jejich největším hitem Sit Down. Spousta lidí to měla a možná stále má od začátku za veselou píseň. Ideální třeba někam na večírek, ale ve skutečnosti je o lidech na okraji společnosti. V depresi, s pocity úzkosti a takové té zbytečnosti. Ale zase na docela veselou melodii, to jo. Určitě jeden z nejslavnějších britpopových hitů všech dob, byť tedy vzniknul ještě dávno předtím, než se britpop samotný stal skutečným fenoménem.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, nejprodávanější singly a vlastně největší hity v Evropě. A to na konci dubna 1991, tedy přesně před 35 lety. A to už je taky skoro pravěk, co? Třeba to, když bodovala Enigma. Takové to spojení gregoriánských chorálů s lehkými tanečními beaty. A to bylo na začátku 90. totálně mega. Za celým tím projektem stál Michael Cretu, jinak manžel zpěvačky Sandry. A my si od Enigmy pustíme za chvilku druhý hit v pořadí, Mea Culpa. Předtím ještě na šesté pozici zpívající a taky rapující Bart Simpson, Dude Bartman. No a ze všeho nejdříve právě teď taneční hymna z toho 91. Gonna Make You Sweat od CNC Music Factory a hlavně zpěvačky Marty Wash, jinak bývalé hvězdy ze skupiny Weather Girls, ke které členové CNC Music Factory nebyli dvakrát fair a vlastně jí tenkrát vůbec nepřiznali žádný kredit na té písni. Nikde ani neuvedli její jméno, takže se nakonec satisfakce i peněz s Tantiem dočkala až díky vyhranému soudnímu sporu několik let poté. Tady je tedy sedmý nejprodávanější single v Evropě před 35 lety. Gonna Make You Sweat, tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

největší hity, které vyhrávaly z rádia na konci dubna 1991. Právě o 35 let zpátky se dneska vracíme tady v hitparádě Eurochart Hot 100 a hrajeme si nejprodávanější singly té doby. No a teď taky něco málo z nejprodávanějšího alba, právě 27. dubna v 91. Kdy šly nejvíce na dračku desky od Stoneů, od R.E.M., Queenu, Roda Stewarta nebo Roxette, tedy samá slavná jména vlastně. No a na úplném vrcholu bylo kompilační album největší hitů skupiny Eurythmics, která už byla v té době vlastně formálně rozpadlým tělesem. No a na dlouhá léta ani Annie Lennox, ani Davea Stewarta nezvyklalo to, že jejich největší hity se zároveň staly jejich nejprodávanějším albem kariéry, které si nakonec koupilo více než 10 milionů fanoušků. No a my si z něj pustíme jeden z 80kových superhitů Sweet Dreams, který ze sebe mimochodem ti dva vyplodili těsně poté, co se rozešli coby partneři. Takže posílám Sweet Dreams Are Made of This teď a tady na Hit Radio 90.

do 80. na Hitrádiu 90, protože právě na začátku 90. byla nejprodávanějším albem v Evropě Bestovka od skupiny Eurythmics, ze které jsme si pustili nejslavnější hit Sweet Dreams. Takže se můžeme vrátit zpátky do singlového žebříčku hitparády Eurochart Hot 100. Před námi jsou čtyři největší hity právě před 35 lety. Těsně pod vrcholem tam se zasekla Hvízdací a taková vlastně neoficiální hymna znovu sjednocení Německa. Pochopitelně od kapely Scorpions jejich Win of Change. Byť tedy onen vítr změny byl prapůvodně větrem rozfoukávající tehdejší Sovětský svaz, který ale než se stačil rozpadnout, tak padla Berlínská zeď. A mimochodem, zlatou desku, kterou Škorpíci za prodej singlu potom dostali, tak obratem věnovali Michailu Gorbačovovi. Na trojku tam se vyšvihla kapela Waterboys s hitem The Hole of the Moon. Byla to ale reedice písničky, se kterou to poprvé zkoušeli ještě v 80. ale právě v 91. to mělo mnohem větší ohlas. Zpěvák Mike Scott píseň napsal, když právě poslouchal svého idola Prince. No a ten potom dokonce tu píseň zařadil do setlistu na svých koncertech. No a na čtvrtém vám rovnou teď posílám Secret Love od kapely Bee Gees, kde vlastně popravdě tedy vykradli sami sebe. Ta píseň je až nápadně podobná songu Chain Reaction, který bratři Gibbové napsali ještě v 80. pro Dianu Ross. Eurochart Hot 100.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
2: Zveme vás na třetí ročník největší mentoringové akce v Česku. HR Brains.
3: Unikátní data od Ipsosu z pohledu HR a zaměstnanectva.
2: Otevřené sdílení, mentoring a mediální zóna s hostem.
4: HR Brains. Konference, kterou si nadizajnujete sami.
3: U toho nesmíte chybět.
2: Vstupenky koupíte na www.hrbrains.cz.
5: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
6: Potřebujeme obří mravence.
5: Svezeme ji na Jelenovi.
6: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
7: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Běžky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
0: Hit Radio 90.
8: Eurochart Hot 100.

0: Skupina Scorpions vlastně odhvízdala, že jsme skoro na konci dalšího vydání hitparády Eurochart Hot 100. Tentokrát tedy z konce dubna 1991. Ale to velké finále, to nás čeká až právě teď.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a nejprodávanějším evropským singlem byl před 35 lety ten od skupiny Roxette, která zrovinka vydávala nové album Joyride. No a z té desky slavila největší úspěchy stejnojmenná písnička, která okupovala taky zlatý trůn hitparády Eurochart. Byl to vlastně vzkaz přítelkyně Pera Gessleho, která mu jednou zanechala lísteček na pianu a napsala na něj: ahoj ty blázne, miluju tě. Čehož tedy potom Per dokázal náležitě dokonale do puntíku využít. A tak prostě o tom napsal jeden ze svých nejslavnějších songů. Hello, you fool, I love you, come on, join the joyride. A hotovo, vystará.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous-vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Hit Rádio 90. Hit
1: Rádio. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: devadesátka.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: z devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90.
1: Zveme vás na třetí ročník největší mentoringové akce v Česku.
2: HR Brains.
3: Unikátní data od Ipsosu z pohledu HR a zaměstnanectva.
1: Otevřené sdílení, mentoring a mediální zóna s hostem.
2: HR Brains. Konference, kterou si nadizajnujete sami.
3: U toho nesmíte chybět.
1: Vstupenky koupíte na www.hrbrains.cz.

0: Kolik měsíců ještě odložíš? 90 dní může změnit víc než celý rok výmluv. Trénink nejen těla, ale i mysli pod vedením mistra Fulanga.
1: Systém, disciplína, výsledky. Program Fulang 90 startuje brzy. Mám 30 míst, žádné kompromisy. Více na fulang.cz.

0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90 v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90 nonstop. Nonstop.

0: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
1: s čili nebo bez cukru,
0: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
1: Také v luxusním dárkovém balení.
0: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

Devadesátky non-stop. Hit Rádio Devadesátka.